až poletím jak alchymista do jiných vesmírů, tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Rekonstrukce chodníku v Zámeckém parku v Bystřici se blíží. A odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třesoňova, Chropinská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Chodník v Zámeckém parku v Bystřici pod Hostýnem čeká rekonstrukce. Neutěšený stav chodníku v parku zahájené se má během letošního roku změnit. Město připravuje opravu, která zlepší povrch i bezpečnost pro pěší. Součástí projektu je také úprava odvodnění, aby se při dešti na komunikaci nedržela voda. Práce by měly probíhat s ohledem na okolní zeleň a provoz parku.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech výrazně podpořit výstavbu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. Vzniknout by jich mělo napříč krajem minimálně 50. Program je určený obcím, které už mají připravené projekty, ale kvůli nedostatku peněz na ně nedosáhnou se státními nebo evropskými dotacemi. Kraj jim nabídne návratnou finanční výpomoc. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna do 30. června 2027.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let. Bratři Hinek a Štěpán Židlíkovi, kteří v létě přestoupili z Hanácké Slávie Kroměříž do pražské Sparty, byli nominováni do české reprezentace do 16 let. Na prestižním turnaji v rámci memoriálu Františka Harašty pomohli týmu k vítězství nad Německem a remízovali ze Slovenskem. Pro Hanáckou Slávii je jejich nominace potvrzení kvalitní práce s mládeží. Oba bratři ve zlínském klubu působili od útlého dětství a nyní pokračují ve své sportovní cestě v Akademii Sparty Praha.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

control.

There is no back, there is no self-control.

Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vítonice budou mít samoobslužnou prodejnu a štafeta atletického klubu Kroměříž vybojovala bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž čeká další dopravní omezení kvůli opravě vodovodu. Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájí opravu v Havlíčkové ulici, která potrvá od 17. srpna do 13. listopadu. Motoristé se z Havlíčkové ulice nedostanou na Albertovu ulici ani opačně. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům městské hromadné dopravy a složkám integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči budou muset využít objízdné trasy. Oprava se týká zhruba 405 metrů vodovodního potrubí a vyjde přibližně na 4,6 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Obyvatelé Vítonice mohou těšit na modernější způsob nakupování. V obci vznikne nová samoobslužná prodejna s hybridním systémem, která umožní nakupování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro obyvatele Vítonic to znamená lepší dostupnost potravin a základního zboží i mimo běžnou otevírací dobu.
0: Zlínsko.
1: Zahraničních turistů ve Zlínském kraji výrazně přibylo. Ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo do krajských ubytovacích zařízení přes 243 tisíc hostů. Meziročně o 3,1% více. Výrazně rostl hlavně zájem zahraničních návštěvníků. Jejich počet se zvýšil o 12,1% a počet jejich přenocování dokonce o 14,6%. Nejvíce zahraničních turistů přijelo ze Slovenska, následovalo Polsko a Německo. Roste ale také zájem návštěvníků ze vzdálenějších zemí, například ze Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Skvělý úspěch si připsala štafeta atletického klubu Kroměříž na mistrovství České republiky mužů a žen v Plzni. Čtveřice kroměřížských atletů zaběhla závod na 4x100 metrů v čase 42,35 sekundy, což byl jejich nejlepší výkon letošní sezóny. Výsledkem bylo bronzové umístění. Pro kroměřížský klub jde o další výrazný úspěch. Štafeta atletického klubu Kroměříž získala bronz na mistrovství České republiky naposledy v roce 2006.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miráž.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Letní měsíce jsou i ve Zlínském kraji plné oprav silnic a dopravního omezení. Řidiči se do konce prázdnin nevyhnou úplným uzavírkám na silnicích u Březnice, mezi Částkovem a Velkým Ořechovem, v Bystřici pod Hostýnem v ulici Lipnická nebo v Huštěnovicích. Mezi Vrběticemi a Slavičínem pak čeká řidiče úplná uzavírka od začátku září. Částečnou uzavírku většinou řízenou semafory lidé potkají v Koryčanech, mezi Kvasicemi a Tlumačovem, ve Starém Hrozenkově a Zlechově. Omezení provozu bude dále mezi Bílovicemi a Uherským Hradištěm, Trojákem a Držkovou, Pozděchovem a Prlovem, v Zašové a v Otrokovicích v Havlíčkově ulici, kde bude uzavřen jeden jízdní pruh. Detailnější informace o omezeních řidiči najdou na stránkách dopravniinfo.cz.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistryně je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Rekonstrukce chodníku v Zámeckém parku v Bystřici se blíží. A odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třesoňova, Chropinská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Kroměřížsko.
1: Chodník v Zámeckém parku v Bystřici pod Hostýnem čeká rekonstrukce. Neutěšený stav chodníku v parku zahájené se má během letošního roku změnit. Město připravuje opravu, která zlepší povrch i bezpečnost pro pěší. Součástí projektu je také úprava odvodnění, aby se při dešti na komunikaci nedržela voda. Práce by měly probíhat s ohledem na okolní zeleň a provoz parku.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech výrazně podpořit výstavbu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. Vzniknout by jich mělo napříč krajem minimálně 50. Program je určený obcím, které už mají připravené projekty, ale kvůli nedostatku peněz na ně nedosáhnou se státními nebo evropskými dotacemi. Kraj jim nabídne návratnou finanční výpomoc. Na jeden projekt mohou obce získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Žádosti bude možné podávat od 15. srpna do 30. června 2027.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odchovanci Hanácké Slávie reprezentovali Českou republiku v kategorii do 16 let. Bratři Hinek a Štěpán Židlíkovi, kteří v létě přestoupili z Hanácké Slávie Kroměříž do pražské Sparty, byli nominováni do české reprezentace do 16 let. Na prestižním turnaji v rámci memoriálu Františka Harašty pomohli týmu k vítězství nad Německem a remízovali se Slovenskem. Pro Hanáckou Slávii je jejich nominace potvrzení kvalitní práce s mládeží. Oba bratři ve zlínském klubu působili od útlého dětství a nyní pokračují ve své sportovní cestě v Akademii Sparty Praha.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. Alexander, girl, I know what you like.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V Otrokovicích budou moct obyvatelé od pátku 14. srpna rozhodovat o tom, které projekty z participativního rozpočtu Pohni městem dostanou šanci na realizaci. Vybírat mohou z 5 návrhů zaměřených hlavně na sport, volný čas a veřejný prostor. Hlasování potrvá do 30. září. Vítězné budou 2 projekty, které v hlasování získají nejvíce hlasů. Lidé mohou hlasovat online prostřednictvím aplikace Monipolis nebo pomocí hlasovacího lístku, který je součástí srpnového vydání radničního zpravodaje. Mezi nápady je moderní pohybové hřiště, solární lavičky, skluzavka a odhlučnění v přístavišti, lanová dráha na štěrkovišti nebo víceúčelové sportovně relaxační stanoviště. Každý hlasující může udělit jednomu projektu 1 až 3 hlasy.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Berani Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 milion 300 tisíc korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

nemám a ty mě máš ráda. Chuť

chvěješ se myšlenkou, že se rozední, děláš, jako že nespěcháš, já že nepospíchám, nechce se s obědí, když je poslední.

0: ráda.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Tak vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme 13. srpna, což je Světový den leváků. No jen si vzpomeňte, kolik leváků vlastně znáte. Třeba jste jim i vy, tak vám přeji hezký váš den. Dnes nám svátek slaví i Alenky. Jméno Alena nemá jasný původ. Může být odvozeninou od jména Helena, která znamená světlo v temnotách či pochodeň, nebo taky Magdaléna, co znamená magdalská nebo věž. Ale taky může být Alena ženský protějšek k Alanovi, který znamená svornost. Takže kdo ví, Alenkám přeji krásný svátek a snad se dnes budete mít jako v říši divů.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
5: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Troje odklízí suť z 34. budovy ve Zlíně, kterou postupně rozebírá 100-tunový bagr. Z někdejší dominanty bývalého areálu Svitu zůstává už jen necelá třetina. Až demolice skončí, zůstane po 11-patrovém objektu přibližně 140 tisíc tun suti. Následovat bude další obří logistická operace, třídění, recyklace a odvoz. Na jeho odvoz bude potřeba více než 5 tisíc nákladních automobilů a objem suti odpovídá přibližně 31 olympijským plaveckým bazénům. Obrovské množství materiálu pracovníci rozstřídí na beton, železo a ostatní složky. Co půjde, bude podle ředitele společnosti vlastnící budovu recyklováno. Veškerý materiál bude odvezen buď nákladní dopravou nebo po železnici.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky a v baretu v kabaretu hrát ruskou ruletu.

syna, změna v něm číhá, tak jako mina, než tě vystřelí, jak Gagarina. Jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za tvaroh a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka a v baretu v kabaretu hrát ruskou ruletu.

život je tvrdý, nezralý mango. Když rozpadne se, je plný voz. Žít je však lehký, jako když tango. Písní tě nese a ty jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uši zamiloval do Marfuši.

na Rádiu Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Ty jsi pěkný dezolát,

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Tak vám z rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme 13. srpna, což je Světový den leváků. No jen si vzpomeňte, kolik leváků vlastně znáte. Třeba jste jim i vy, tak vám přeji hezký váš den. Dnes nám svátek slaví i Alenky. Jméno Alena nemá jasný původ. Může být odvozeninou od jména Helena, která znamená světlo v temnotách či pochodeň, nebo taky Magdaléna, co znamená magdalská nebo věž. Ale taky může být Alena ženský protějšek k Alanovi, který znamená svornost. Takže kdo ví, Alenkám přeji krásný svátek a snad se dnes budete mít jako v říši divů.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Krásné ráno, milí posluchači Rádia Kroměříž. Moc vás zdraví Romana a doufám, že si dnešní ráno užíváte stejně jako my ve studiu. A teď tu máme jedno krásné hudební přání. Honza Mihok posílá velký pozdrav své dceři Lucce a vnukovi Andymu a přeje jim písničku od Reflexů Zůstaň nade mnou. Tak Lucko a Andy, tohle je pro vás. A Honzo, díky za přání a krásné ráno i vám.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I teď se skvěle osvěžíš, s vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný čtvrtek 13. srpna z Rádia Kroměříž. Dnešek bude ve Zlínském kraji převážně slunečný a jasný. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů, strážky se neočekávají. Večer zůstane jasno a noc bude chladnější. Takže deštníky dnes klidně nechte doma a užijte si krásný letní den.
0: Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Beraní Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: Infoexpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Infoexpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Řidiči v Otrokovicích pozor na omezení v ulici Objízdná. Kvůli automobilovým závodům je tam omezený provoz a počítat s tím musíte až do neděle večer. Pokud tudy pojedete, raději si nechte trochu času navíc. Ať vás na cestě nic nezaskočí a do cíle dorazíte v klidu a s úsměvem.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
1: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Letní měsíce jsou i ve Zlínském kraji plné oprav silnic a dopravního omezení. Řidiči se do konce prázdnin nevyhnou úplným uzavírkám na silnicích u Březnice, mezi Částkovem a Velkým Ořechovem, v Bystřici pod Hostýnem v ulici Lipnická nebo v Huštěnovicích. Mezi Vrběticemi a Slavičínem pak čeká řidiče úplná uzavírka od začátku září. Částečnou uzavírku, většinou řízenou semafory, lidé potkají v Koryčanech, mezi Kvasicemi a Tlumačovem, ve Starém Hrozenkově a Zlechově. Omezení provozu bude dále mezi Bílovicemi a Uherským Hradištěm, Trojákem a Držkovou, Pozděchovem a Prlovem, v Zašové a v Otrokovicích v Havlíčkově ulici, kde bude uzavřen jeden jízdní pruh. Detailnější informace o omezeních řidiči najdou na stránkách dopravniinfo.cz.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za záry černý.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší.

A máme tu další pozdrav do éteru. Honza Bílek zdraví všechny z kroměřížské nemocnice a posílá jim písničku na přání. Pozdrav míří ke všem zdravotníkům a také k těm, kteří se podílejí na péči o pacienty. Tak teď na chvilku zbystřete, tahle písnička je právě pro vás. Honzo, díky za krásné přání a všem v nemocnici přejeme krásné dopoledne.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádhernou do zahrad a do parků. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby

0: zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
1: Kroměřížsko.
0: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
1: Zlínsko.
0: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: I teď se skvěle osvěžíš s

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V Otrokovicích budou moct obyvatelé od pátku 14. srpna rozhodovat o tom, které projekty z participativního rozpočtu Pohni městem dostanou šanci na realizaci. Vybírat mohou z 5 návrhů zaměřených hlavně na sport, volný čas a veřejný prostor. Hlasování potrvá do 30. září. Vítězné budou 2 projekty, které v hlasování získají nejvíce hlasů. Lidé mohou hlasovat online prostřednictvím aplikace Monipolis nebo pomocí hlasovacího lístku, který je součástí srpnového vydání radničního zpravodaje. Mezi nápady je moderní pohybové hřiště, solární lavičky, skluzavka a odhlučnění v přístavišti, lanová dráha na štěrkovišti nebo víceúčelové sportovně relaxační stanoviště. Každý hlasující může udělit jednomu projektu 1 až 3 hlasy.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska společně řešíme jeden módní kousek, který v průběhu času střídavě ztrácí a získává na oblibě. Je to takový malý doplněk, který je ale i praktický. Řeč není o ničem jiném než o hodinkách. Ty se v průběhu času měnily jak vizážově, tak funkčně. Před nějakou dobou byly hodinky jasným doplňkem lidského oděvu a měly jak módní funkci, tak hlavně tu praktickou. Nosili je nejdříve muži a později i ženy. Byly řetízkové, ruční a později i digitální. Na nějakou dobu se móda hodinek trochu vytratila, ale poslední dobou zase získávají na oblibě. V dnešní době se hodinky opět objevují na lidských rukou, ale už toho umí mnohem více, než jen ukazovat čas. Teď vám změří i to, co nechcete. Tep, spánek, spálené kalorie, nachozené kilometry a i to, kolik jste utratili peněz. Pak některé umí telefonovat, dokonce i fotit. Ale stále se najdou tací, co před technologií dávají přednost klasice. A mají hodinky ručičkové, co vás nestresují všemi těmi čísly a prostě jen ukazují ten správný čas.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Berani Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého

0: sportoviště Sokol.
1: Zlínsko.
0: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 milion 300 tisíc korun má být dokončen do konce roku.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
3: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Troje odklízí suť z 34. budovy ve Zlíně, kterou postupně rozebírá 100-tunový bagr. Z někdejší dominanty bývalého areálu Svitu zůstává už jen necelá třetina. Až demolice skončí, zůstane po 11-patrovém objektu přibližně 140 tisíc tun suti. Následovat bude další obří logistická operace, třídění, recyklace a odvoz. Na jeho odvoz bude potřeba více než 5 tisíc nákladních automobilů a objem suti odpovídá přibližně 31 olympijským plaveckým bazénům. Obrovské množství materiálu pracovníci rozstřídí na beton, železo a ostatní složky. Co půjde, bude podle ředitele společnosti vlastnící budovu recyklováno. Veškerý materiál bude odvezen buď nákladní dopravou nebo po železnici.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 13. srpna, kdy v tento den roku 1775 vydala Marie Terezie nový robotní patent, ve kterém stanovila maximální délku roboty na 3 dny v týdnu. V roce 1891 v rámci jubilejní vizemské výstavy se odehrál první dálkový let horkovzdušným balónem v Čechách. Balón Victor Ego vzlétl v pražské Stromovce a přistál u Pardubic za 2 hodiny. V roku 1907 v New Yorku vyjeli do ulic první taxíky. V tento den roku 1929 v pražském kině Lucerna se poprvé promítal zvukový film, americký film Loď komediantů. A v tento den roku 1939 na Baťově kanálu byla zahájena osobní doprava loděmi pro 35 pasažérů. 13. srpna se narodili zakladatel obuvnické dynastie Antonín Baťa starší, britský režisér Alfred Hitchcock, kubánský revolucionář Fidel Castro, rumunsko-americký herec Sebastian Stan nebo slovenská herečka Táňa Pauhofová. 13. srpna je také Mezinárodní den leváků. Krásný 13. srpen vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
3: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého

0: kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
1: Kroměřížsko.
0: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
1: Zlínsko.
0: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tak vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme 13. srpna, což je Světový den leváků. No jen si vzpomeňte, kolik leváků vlastně znáte. Třeba jste jim i vy, tak vám přeji hezký váš den. Dnes nám svátek slaví i Alenky. Jméno Alena nemá jasný původ. Může být odvozeninou od jména Helena, která znamená světlo v temnotách či pochodeň, nebo taky Magdaléna, co znamená magdalská nebo věž. Ale taky může být Alena ženský protějšek k Alanovi, který znamená svornost. Takže kdo ví, Alenkám přeji krásný svátek a snad se dnes budete mít jako v říši divů.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy.

Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Berani Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 milion 300 tisíc korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádhernou do zahrad a do parků. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Letní měsíce jsou i ve Zlínském kraji plné oprav silnic a dopravního omezení. Řidiči se do konce prázdnin nevyhnou úplným uzavírkám na silnicích u Březnice, mezi Částkovem a Velkým Ořechovem, v Bystřici pod Hostýnem v ulici Lipnická nebo v Huštěnovicích. Mezi Vrběticemi a Slavičínem pak čeká řidiče úplná uzavírka od začátku září. Částečnou uzavírku většinou řízenou semafory lidé potkají v Koryčanech, mezi Kvasicemi a Tlumačovem, ve Starém Hrozenkově a Zlechově. Omezení provozu bude dále mezi Bílovicemi a Uherským Hradištěm, Trojákem a Držkovou, Pozděchovem a Prlovem, v Zašové a v Otrokovicích v Havlíčkově ulici, kde bude uzavřen jeden jízdní pruh. Detailnější informace o omezeních řidiči najdou na stránkách dopravniinfo.cz.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
3: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podpořili

0: Podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
1: Kroměřížsko.
0: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
1: Zlínsko.
0: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska společně řešíme jeden módní kousek, který v průběhu času střídavě ztrácí a získává na oblibě. Je to takový malý doplněk, který je ale i praktický. Řeč není o ničem jiném než o hodinkách. Ty se v průběhu času měnily jak vizážově, tak funkčně. Před nějakou dobou byly hodinky jasným doplňkem lidského oděvu a měly jak módní funkci, tak hlavně tu praktickou. Nosili je nejdříve muži a později i ženy. Byly řetízkové, ruční a později i digitální. Na nějakou dobu se móda hodinek trochu vytratila, ale poslední dobou zase získávají na oblibě. V dnešní době se hodinky opět objevují na lidských rukou, ale už toho umí mnohem více, než jen ukazovat čas. Teď vám změří i to, co nechcete. Tep, spánek, spálené kalorie, nachozené kilometry a i to, kolik jste utratili peněz. Pak některé umí telefonovat, dokonce i fotit. Ale stále se najdou tací, co před technologií dávají přednost klasice. A mají hodinky ručičkové, co vás nestresují všemi těmi čísly a prostě jen ukazují ten správný čas.
2: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
3: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V Otrokovicích budou moct obyvatelé od pátku 14. srpna rozhodovat o tom, které projekty z participativního rozpočtu Pohním městem dostanou šanci na realizaci. Vybírat mohou z 5 návrhů zaměřených hlavně na sport, volný čas a veřejný prostor. Hlasování potrvá do 30. září. Vítězné budou 2 projekty, které v hlasování získají nejvíce hlasů. Lidé mohou hlasovat online prostřednictvím aplikace Monipolis nebo pomocí hlasovacího lístku, který je součástí srpnového vydání radničního zpravodaje. Mezi nápady je moderní pohybové hřiště, solární lavičky, skluzavka a odhlučnění v přístavišti, lanová dráha na štěrkovišti nebo víceúčelové sportovně relaxační stanoviště. Každý hlasující může udělit jednomu projektu 1 až 3 hlasy.
0: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 13. srpna, kdy v tento den roku 1775 vydala Marie Terezie nový robotní patent, ve kterém stanovila maximální délku roboty na 3 dny v týdnu. V roce 1891 v rámci jubilejní vizemské výstavy se odehrál první dálkový let horkovzdušným balónem v Čechách. Balón Victor Eagle vzlétl v pražské Stromovce a přistál u Pardubic za 2 hodiny. Roku 1907 v New Yorku vyjeli do ulic první taxíky. V tento den roku 1929 v pražském kině Lucerna se poprvé promítal zvukový film, americký film Loď komediantů. A v tento den roku 1939 na Baťově kanálu byla zahájena osobní doprava loděmi pro 35 pasažérů. 13. srpna se narodili zakladatel obuvnické dynastie Antonín Baťa starší, britský režisér Alfred Hitchcock, kubánský revolucionář Fidel Castro, rumunsko-americký herec Sebastian Stan nebo slovenská herečka Táňa Pauhofová. 13. srpna je také Mezinárodní den leváků. Krásný 13. srpen vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Beraní Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrně je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Troje odklízí suť z 34. budovy ve Zlíně, kterou postupně rozebírá 100-tunový bagr. Z někdejší dominanty bývalého areálu Svitu zůstává už jen necelá třetina. Až demolice skončí, zůstane po 11-patrovém objektu přibližně 140 tisíc tun suti. Následovat bude další obří logistická operace, třídění, recyklace a odvoz. Na jeho odvoz bude potřeba více než 5 tisíc nákladních automobilů a objem suti odpovídá přibližně 31 olympijským plaveckým bazénům. Obrovské množství materiálu pracovníci rozstřídí na beton, železo a ostatní složky. Co půjde, bude podle ředitele společnosti vlastnící budovu recyklováno. Veškerý materiál bude odvezen buď nákladní dopravou nebo po železnici.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a

0: další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat,
0: budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat,
1: a po očku sledovat,
0: je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: I teď se skvěle osvěžíš, s vámi je Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádherou do zahrad a do parku. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Beraní Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska společně řešíme jeden módní kousek, který v průběhu času střídavě ztrácí a získává na oblibě. Je to takový malý doplněk, který je ale i praktický. Řeč není o ničem jiném než o hodinkách. Ty se v průběhu času měnily jak vizážově, tak funkčně. Před nějakou dobou byly hodinky jasným doplňkem lidského oděvu a měly jak módní funkci, tak hlavně tu praktickou. Nosili je nejdříve muži a později i ženy. Byly řetízkové, ruční a později i digitální. Na nějakou dobu se móda hodinek trochu vytratila, ale poslední dobou zase získávají na oblibě. V dnešní době se hodinky opět objevují na lidských rukou, ale už toho umí mnohem více, než jen ukazovat čas. Teď vám změří i to, co nechcete. Tep, spánek, spálené kalorie, nachozené kilometry a i to, kolik jste utratili peněz. Pak některé umí telefonovat, dokonce i fotit. Ale stále se najdou tací, co před technologií dávají přednost klasice. A mají hodinky ručičkové, co vás nestresují všemi těmi čísly a prostě jen ukazují ten správný čas.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: má nové moderní zázemí a odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Kroměříští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
1: Kroměřížsko.
0: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
1: Zlínsko.
0: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistrině je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Berani Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 milion 300 tisíc korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
0: Kroměřížsko.
1: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy ve Zlíně. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Lidé mohou centrum navštívit osobně, případně ho kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Odstartuje cyklistická Czech Tour. První etapa nejvýznamnějšího českého etapového závodu povede z Prahy do Karlových Varů. Letošní ročník je poprvé součástí druhé nejvyšší kategorie světového cyklistického kalendáře. Do Zlínského kraje závod dorazí v neděli, kdy závěrečná etapa odstartuje z Kroměříže a po více než 160 kilometrech vyvrcholí na Pustevnách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Do kin dorazilo české konverzační drama, u kterého je potřeba se na chvíli zastavit a prostě jen mluvit o životě. A o čem, nebo spíše o kom mistryně je? Monika má život, o kterém vždy snila. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve šťastném vztahu s Lukášem. Je ale skutečně šťastná? Když se po letech nečekaně znovu setká se svým bývalým manželem Petrem, její pochybnosti se prohloubí. Krátké setkání se promění v dlouhou procházku letním městem, během níž se začínají vynášet nezodpovědné otázky. Proč jsme se vlastně tehdy rozešli? A co kdybychom se rozhodli jinak? Prostřednictvím dialogu a jemného humoru sledujeme, jak se mezi nimi v tichých chvílích, ať už v dešti, v tramvaji nebo v parku, znovu objevuje jemná blízkost. Režisér Bohdan Karásek tak pomocí konverzační nostalgie vytváří citlivé, intimní drama o nevydaných cestách. Jak ty cesty dopadnou, se můžete dozvědět již nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: I letos na podzim mi buší.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. To invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Berani Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 milion 300 tisíc korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádherou do zahrad a do parku. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rusty.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Arcibiskup a jeho pomocný biskup podpořili opravu kláštera v Kroměříži. Areál Skála v Rychlově má nové moderní zázemí. A odstartuje Czech Tour. Závod zamíří i do Zlínského kraje.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížští podporovatelé získali významnou pomoc na opravu kláštera. Olomoucký biskup Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler se rozhodli podpořit rekonstrukci domova milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži částkou 770 tisíc korun. Peníze poputují na opravu historické budovy, která slouží jako zázemí pro seniory a duchovní péči. Rekonstrukce má zlepšit bezpečnost, přístup i komfort pro seniory. Během prací se ale ukázalo, že stav některých částí budovy je horší, než se původně předpokládalo, a opravy proto budou náročnější. Celkově má rekonstrukce přispět k tomu, aby zařízení mohlo seniorům poskytovat důstojné a bezpečné zázemí i v dalších letech.
1: Kroměřížsko.
2: Oblíbené výletní místo v Rychlově se dočkalo dalšího vylepšení. Areál Skála prošel revitalizací, která přinesla obnovu laviček a odpočinkové zóny a také nové zázemí pro návštěvníky. Pod pergolou vznikl nový podklad ze zámecké dlažby a přibylo 14 moderních a pohodlných setů laviček a stolů. Celý prostor tak nabízí příjemnější prostředí pro odpočinek i pořádání kulturních a společenských akcí.
1: Zlínsko.
2: Ve Zlíně vzniklo nové centrum Žluté dveře, které má pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Centrum nabízí sociální poradenství a pomoc lidem, kteří se ocitnou například v těžké životní situaci, hledají správné informace nebo potřebují poradit s řešením problémů. Pracovníci mohou pomoci také s orientací v sociálních službách a další podpoře. Nové centrum vzniklo v bezbariérových prostorách v areálu 22. základní školy

0: i na pustevnách.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: This is Better Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Silničáři opravují Rušnou ulici obvodová v Kroměříži. Koryčany dokončují řadu investic a Berani Zlín vyhráli ve Zvolenu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži stále omezuje rekonstrukce obvodové ulice. Správa a údržba silnic Kroměřížská opravuje jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, včetně frekventované křižovatky u obchodního domu. Práce zahrnují obnovu povrchů, výměnu obrubníků a úpravu přilehlých nájezdů a parkovišť. Doprava je během oprav svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz usměrňují semafory. Rekonstrukce samotné křižovatky byla dokončena už v polovině července, práce na komunikaci ale pokračují. Silničáři se snaží celý projekt dokončit co nejdříve, podle smlouvy nejpozději do konce srpna.
0: Kroměřížsko.
1: Koryčany pokračují v několika důležitých investicích. Město připravuje například rekonstrukci mostu přes Stříbrník, náhradu lávky v ulici Kijovská novým chodníkem nebo výstavbu chodníků v Blišicích. Nová komunikace s chodníkem vznikne také v lokalitě nad zahradami. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce prostoru mateřské školy, proměna bývalého domova pro seniory v Kijovské ulici nebo obnova historické Tonetovy vily. Město chce také revitalizovat rybník Kachník a vybudovat nové volnočasové centrum v prostoru bývalého sportoviště Sokol.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy půjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 milion 300 tisíc korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína uspěli v přípravném utkání na ledě slovenského Zvolena. Berani zvítězili 1-0 a připsali si tak další výhru v přípravě před novou sezónou. Utkání se hrálo 11. srpna a pro Zlín šlo o další prověrku před startem Maxa ligy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.